Na vnátrin, kde jsi mi, no to, že ty tu si šáva volat magata si bombi. I si bombi do mu to velká kumela, že utala, si bomba, že gava sa mi šakani, si umu jen kvaš. To bylo kvaké si čelama tu ty melangili, že tohle zavá.